0: Záhorácke rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.
1: Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

láska se tu nestydí. Stín dnes sluncem nespoutáš a ti noci nebudíš. Neplatí tu žádný stáž, volnost větru závidíš. Pod strom poutníš.

Je to číslo 14 Leony Don't Worry. Je to číslo 13 Katarína Knechtová Diaľky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle a Ion Turn the Lines Off.

10 Sombra 12 to 12. Miesto číslo 9 Bruno Mars I Just Might. 8 Taylor Swift Opalite. 7 Ray Where Is My Husband. Miesto číslo 6 Felix Jane a J Heart Pride. Miesto číslo 5 Sombra Undressed.